0: Můj hyper se jistě má jen brum,
1: to se se zídá si uzadní, vota i vind kominný bom.
0: Nu zinke kachnir op, gestoord mo min humeur, rot kantje boord.
1: Gdudike vuf kjes op min tutter, mo ze bleef stal ze hink ni voort.
0: Ze stok toen as si hrette an, as wees der mee.